0: Hromadný dopravný servis.
1: Pozor na D1 za odpočívadlom Hive v smere do Liptovského Mikuláša, po ceste pobehuje srnka. Pre istotu opakujem, pozor na srnku na ceste na D1 za odpočívadlom Hive v smere do Liptovského Hrádku.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.